šandár trukľáti, znali neveškom naňáty, že byl im snúči guľáty, starost